povídáš něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevo rubec má chlad.

zranění, vdění jim bolest bezlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a to tobě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemusím na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy naše.